A už zvolají nějakou šoky s nás, když jsem dáv na dejka ruchých míst nejel v rádi, a nerovil mědzi, když nás, když jsem říkáš, že nerovil se vahil.